0: počasí. Jakou předpověď hlásí meteorologové na čtvrtek? Je před námi mírné ochlazení. Nejvyšší teploty přes den mezi 27 a 32 stupni Celsia. Počítáme hlavně s polojasnou oblohou a místy se mohou objevit taky dešťové přehánky a bousky. V závěru pracovního týdne nás potom bude provázet i nadále víceméně slunečné počasí a příjemnější teplota okolo 27 stupňů ve stínu.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock. Oh.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
2: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, Když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
0: Největší výběr rokových hitů na jednom místě.
2: Bezkonkurenčně nejširší playlist rokových pecek v éteru.
0: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
2: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.
1: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Filmové novinky do našich kin tradičně přichází každý čtvrtek. A co tady máme nového tento týden?
2: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači.
1: Zdraví za filmové experty našeho rádia Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc a přináší premiéry úvodu srpna.
2: Do silné kombinace filmů, která momentálně v kinech je, nám tento týden nové premiéry dokonale doplňují žánrovou skládačku. Už dlouho vyhlížíme opravdu vtipnou českou komedii a něco mi říká, že díky filmu 6 gramů už nemusíme déle čekat. Dále z pytlíku se 6 gramy něčeho podezřelého na školním výletě vyvolá schůzku rodičů a ředitelky a stane se z toho schůzka plná absurdit a nečekaných twistů.
3: Nevíte, proč se scházíme tady?
4: No jak to mám asi tak vědět?
2: Záruku dobré zábavy v tomto případě dává herecké obsazení. Jiří Mádl, Ondřej Vetchý, David Novotný, Oskar Hess, Erika Stárková a mohl bych pokračovat. Na tenhle film se opravdu těším.
5: V pokoji číslo 11 jsou ukryté drogy.
3: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím a naši synové s tím nemají vůbec nic společného?
4: Ale ty už konečně přestaň říkat naši synové, to může říkat akorát tvůj fotr a ten tady není.
1: Jaký je druhý dílek naší srpnové filmové skládačky?
2: Dalším dílkem skládačky je očekávaný animák Tlapková patrola, dinosauří film. S Tlapkovou patrolou už byl kdo ví jaký film, ale dinosauři jsou novinka. Nápadně podobně jako v jurském světě se štěňata ocitnou na ostrově, kde ještě žijí dinosauři.
6: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
2: To do okolností jsou na ostrově také diamanty. A ty velmi zajímají starostu Hamdingra. A to je chodící průšvih. Ale Tlapkovku znáte. Všechno dobře dopadne.
7: Jsem Rex. Co kdybych vás tu provedl? Jo! Všude dobře, doma nejlíp.
2: Poslední premiérou je horor Zmrzlinář. Je to v hororové hantýrce klasický slasher. A začne být hodně brutální a krvavý v okamžiku, kdy do klidného města přijede roztomilé autíčko s usměvavým zmrzlinářem a začne prodávat zmrzlinu, která má na děti opravdu neblahý vliv. O tom, jak je film drsný, svědčí také jeho přístupnost. Od 18 let. Na zmrzlináře tedy nikoho pod 18 nepustíme.
1: Česká komedie 6 gramů, Tlapková patrola s dinosaury i mrazivý horor Zmrzlinář od 18 let jsou prázdninová lákadla 1. srpnového týdne v moravských kinech. Za naše experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a přeju posluchačům krásné letní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
8: Skyrock. Skyrock. Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
0: Skyrock.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Dnes je čtvrtek 6. srpna. Automat na vejce, na Olomoucku ho máme. S novou službou přišlo zemědělské družstvo Senice na Hané. V centru obce Drahanovice otevřelo automat na prodej vajec z produkce zdejší drůbežárny. Inspirací pro senické zemědělce bylo družstvo v Haňovicích na Olomoucku. To zas má automat na svá rajčata, píše o tom Deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Silné bouřky zasáhly severní polovinu Olomouckého kraje. Hasiči kvůli nim vyjeli k více než 60 zásahům, nejčastěji na Šumpersko. Odstraňovali tam spadlé stromy, čerpali vodu ze sklepů. V Šumperku také vítr poškodil střechu domu. Neobvyklý zásah řešili hasiči při bouřce ve Zlatých horách na severu kraje. V lese tu uvízl člověk, který se před silným vichrem a deštěm schoval na mysliveckém posedu. Hasiči ho vypátrali a dostali do bezpečí. Velký úspěch českého studentského filmu. Studentského Oscara získal český experimentální film Folklore režisérky Viktorie Štěpánové. Absolventská videoesej z FAMU, která zkoumá proměnu folkloru na sociálních sítích, je vůbec prvním českým snímkem, který v této kategorii experimentálních filmů na mladých Oscarech uspěl. Cenu obdrží 14. září v Torontu.
0: Sport.
1: Naši mladí hokejisté si na Hlinka Grecky Cupu o medaile nezahrají. V klíčovém utkání o postup do semifinále prestižního turnaje v Edmontonu prohráli v noci na dnešek s Finskem 4-5 a čeká je duel o 5. místo.
0: Počasí.
2: Taky dneska bychom ve studiu mohli mít na sobě plavky a vysílat pro vás z nafukovacího bazénu. Bude teplo, ale ne takové jako včera. Víme, jak bude, podrobnosti právě teď. Těšíme se oproti včerejšku na ochlazení. Dnešní teploty 30 až 33, polojasno nebo vysoká oblačnost. Zítra polojasno nebo oblačno, teploty 25 až 28. V sobotu polojasno 28 stupňů, v neděli slunečno a 30.
0: Doprava.
2: Blesková doprava z Olomouce, také z D55 u Tlumačova. Víme, jak se jezdí tady. Kde si v Olomouci dávat pozor na sníženou rychlost? Třicítka je například na Krapkově ulici u parku, také na Lascích na Letné nebo naproti fakultce na Junácké ulici. Policejním hlídkám přejeme příjemné čtvrteční ráno a děkujeme za dohled na moravských cestách na 272. kilometru obchvatu Olomouce u Nemilan a hlídají také na D55 mezi Otrokovicemi a Hulínem u Tlumačova. Na rádio máte skvělý vkus a před námi ještě cesty kus.
0: Tak a teď už hrajem. Skyrock.

0: uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, vrátíte se k něčemu, co vám kdysi dělalo radost. Býci, vaše kreativní stránka je na vrcholu. Blíženci, nic si zbytečně nekomplikujte. Hradci, umíte si přiznat, když něco nefunguje. Lvi, klasika, nic se nemá přehánět. Pany, v rodině zkuste udržet poklidnou atmosféru. Váhy, popřemýšlejte, co je pro vás důležité. Štíři, měli byste si vytvořit dlouhodobý finanční plán. Střelci, letní volno si užívejte smysluplně, kozorozi, poznávejte nové lidi, vodnáři, ukažte své schopnosti v celé kráse a co my ryby, jsme v pohodě a bereme život takový, jaký je.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyroku.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert Vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
6: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Vít, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A M-ko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
0: Skyrock.

0: Skyrock.
1: Rádio Hana Skyrock.
0: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: Letní servis na Skyroku.
1: Hezké prázdniny, děkujeme, že nás ladíte. S kolegy ve studiu jsme si dali další letní rádiovou výzvu. Kam musíme letět, když se chceme vykoupat v nejteplejším moři na světě? Víte, tipnete si? Že by to bylo Rudé moře? Ne. Takže třeba Středozemní? Taky ne. Jaderské nebo Tyrhenské u Itošky? Ani to. K nejteplejším mořím světa patří Perský neboli Arabský záliv. Je to záliv Indického oceánu propojený s Ománským zálivem a Arabským mořem přes Hormuzský průliv. V létě tam má moře běžně 34 až 35 stupňů Celsia. A vědci tam dokonce naměřili i 37,6 stupně. To už je skoro jako ve vaně. Proč? Záliv je poměrně mělký, ze všech stran ho obklopují rozpálené pouště a v létě tam teploty vzduchu běžně přesahují 45 stupňů. Takže slunce moře ohřívá téměř nepřetržitě. Co jsme si tedy řekli a s čím ohromit kámoše u bazénu? K nejteplejším mořím světa patří Perský neboli Arabský záliv. Běžně má kolem 35 stupňů Celsia. Jako kafe.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
2: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
4: Poslouchejte, Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na Poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
5: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a Přerově.

0: Hovda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto, výstava, která roste s vámi.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
5: Hrajeme raritní rockové songy. Jedině na Skyroku.
6: Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jdeme na další zprávy. Je čtvrtek 6. srpna. Před soudem stanuli manželé z Olomoucka. Obžalovaní jsou stírání 89-leté matky obžalovaného. Žena byla v jejich domácí péči a zemřela v listopadu 2024 na otok mozku z těžkých proleženin. Znalci navíc po smrti odhalili četné zlomeniny. Oba obžalovaní jakoukoliv vinu popírají. Soud byl odročen na později, píše o tom ČTK.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: V Přerově už brzy budeme rozhodovat, jaké nové nápady zlepší město. Komise tu vybrala z návrhů občanů 12 projektů pro sdílený rozpočet, které z nich se zrealizují, to rozhodnou občané v zářijovém hlasování. Podrobnosti na webu přerov.eu. K velkému požáru spěchali včera hasiči na Boskovicku. Likvidovali rozsáhlý požár na poli. Mezi obcemi Žďárna a Suchý vzplály balíky slámy a oheň se rozšířil i do okolí. Hasiči plameny dokázali zkrotit. Příčina požáru je v šetření. Už jste byli na dovolené? Lidí, kteří si nemohou dovolit zajet někam aspoň na týdenní dovolenou, v Česku dlouhodobě ubývá. Zatímco před 20 roky jich bylo v průměru 41 ze 100, před 10 roky to bylo už jen asi 30 ze 100 a loni se jejich podíl ustálil na průměru 19 lidí ze 100, píší o tom novinky.cz.
0: Sport.
1: Postup do třetího kola na turnaji ATP v Montrealu vybojoval přední tenista prostějovského klubu Jakub Menšík. Poradil si s Britem Fernleym 2-1 na sety. Naopak na turnaji WTA v Torontu se nedařilo hvězdě přerovského klubu Lindě Noskové. Ve svém prvním soutěžním utkání po zisku wimbledonského titulu prohrála s Američankou McNellyovou 0-2.
0: Počasí.
2: Dneska to zase na naší Moravě bude na kraťasy, na sluneční brýle a hlavně na naše vychlazené hity. Ačkoliv nebude takový hit jako včera. Víme, jak bude, těšíme se na dnešní ochlazení 30 až 33 stupňů Celsia, polojasno anebo vysoká oblačnost. Teploty mají jít dolů ještě i během zítřka, v pátek příjemných 26 až 28, polojasno anebo oblačno. Sobotní teploty kolem 28 stupňů, polojasno, v neděli 30 a slunečno.
3: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
2: Ranní provoz v Olomouci, v Zábřehu, také v Šumperku anebo v Bruntálu bez vážných nehod, ale kvůli poruše je pojízdný jeřáb právě teď odstaven. Na dálnici mezi Olomoucí a Vyškovem pozor, kousek před Prostějovem na 27. kilometru. Tady je odstaven pojízdný jeřáb. A policie na ranní šichtě hlídkuje a zastavuje teď na staré cestě mezi Hulínem a Otrokovicemi u Tlumačova. Jedeme s vámi, dobré ráno.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolni.cz.
0: Tak a teď už hrajem.
4: Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je čtvrtek 6. srpna a v kalendáři nacházíme jméno Oldřiška. Holky, dámy, gratulujeme! Narozeniny slaví bývalý obránce HC Olomouc a současný hráč Zlína David Škůrek. Přípětek si dnes dávají také herečka a zpěvačka Hana Holišová a bavič i moderátor Petr Novotný.
2: Tohle dělá 90% manželek. Ano, vidím, že správně. Mluví na svý muže, když teče voda.
1: A právě 6. srpna 1984 vydává Prince své průlomové album Purple Rain. To navždy změnilo historii popu i rocku. Vyčistili jste si dnes zuby nebo dáváte žvíkačku? Je národní den svěžího dechu. Svěží rádio, svěží hity i ve čtvrtek 6. srpna. Kalendárium.
3: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jumpline, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
4: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
8: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
10: Už tam budem?
11: Nech toho!
10: Přestaň!
11: Je mě vedro!
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
14: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
15: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
0: Skyrock.

0: Máme pro vás všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarý.

0: kromě současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Filmové novinky do našich kin tradičně přichází každý čtvrtek. A co tady máme nového tento týden?
2: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači.
1: Zdraví za filmové experty našeho rádia Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouce a přináší premiéry úvodu srpna.
2: Do silné kombinace filmů, která momentálně v kinech je, nám tento týden nové premiéry dokonale doplňují žánrovou skládačku. Už dlouho vyhlížíme opravdu vtipnou českou komedii a něco mi říká, že díky filmu 6 gramů už nemusíme déle čekat. Dále z pytlíku se 6 gramy něčeho podezřelého na školním výletě vyvolá schůzku rodičů a ředitelky a stane se z toho schůzka plná absurdit a nečekaných twistů.
3: Nevíte, proč se scházíme tady?
4: No jak to mám asi tak vědět?
2: Záruku dobré zábavy v tomto případě dává herecké obsazení. Jiří Mádl, Ondřej Vetchý, David Novotný, Oskar Hess, Erika Stárková a mohl bych pokračovat. Na tenhle film se opravdu těším.
5: V pokoji číslo 11 jsou ukryté drogy.
3: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím a naši synové s tím nemají vůbec nic společného?
4: Ale ty už konečně přestaň říkat naši synové, to může říkat akorát tvůj fotr a ten tady není. Jo!
1: Jaký je druhý dílek naší srpnové filmové skládačky?
2: Dalším dílkem skládačky je očekávaný animák Tlapková patrola, dinosauří film. S Tlapkovou patrolou už byl kdo ví jaký film, ale dinosauři jsou novinka. Nápadně podobně jako v jurském světě se štěňata ocitnou na ostrově, kde ještě žijí dinosauři.
6: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
2: Shodou okolností jsou na ostrově také diamanty a ty velmi zajímají starostu Hamdingra a to je chodící průšvih. Ale Tlapkovku znáte, všechno dobře dopadne.
7: Jsem Rex, co kdybych vás tu provedl? Jo! Všude dobře, doma nejlíp.
2: Poslední premiérou je horor Zmrzlinář. Je to v hororové hantýrce klasický slasher a začne být hodně brutální a krvavý v okamžiku, kdy do klidného města přijede roztomilé autíčko s usměvavým zmrzlinářem a začne prodávat zmrzlinu, která má na děti opravdu neblahý vliv. O tom, jak je film drsný, svědčí také jeho přístupnost. Od 18 let. Na zmrzlináře tedy nikoho pod 18 nepustíme.
1: Česká komedie 6 gramů, Tlapková patrola s dinosaury i mrazivý horor Zmrzlinář od 18 let jsou prázdninová lákadla prvního srpnového týdne v moravských kinech. Za naše experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a přeju posluchačům krásné letní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
8: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
9: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
10: Proto ne.
9: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
10: Proto taky ne.
9: Tak proč?
10: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
9: Ale koupil.
10: Fakt?
9: Fakt?
10: Oh, ty jsi nejlepší.
9: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
12: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
13: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
14: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
13: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
15: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
16: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
17: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
18: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
17: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
19: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympik. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
20: Skyrock.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme další várku informací. Mějme se na pozoru před reklamami na internetu a telefonáty, které slibují výhodné investice. Může jít o podvod. Raději si vždy podobné nabídky zkontrolujme přes preventivní policejní web panprokoukl.cz. Seniorka z Olomoucka se v květnu rozhodla zhodnotit své úspory přes domnělou investiční platformu a až do července rozposlala na různé účty asi 1 milion 300 tisíc korun. Pak s ní investiční společnost přestala komunikovat. Podvod řeší policie. Pomoc pro péči o děti s psychickými potížemi. Fakultní nemocnice Olomouc oznámila, že získala od soukromého dárce téměř 200 tisíc korun na podporu péče o děti s duševními problémy. Peníze poslouží oddělení klinické psychologie k nákupu terapeutických pomůcek. Nový historický teplotní rekord. Vedro včera vyhnalo rtuť teploměru ve Strážnici na Jižní Moravě na 41 stupňů Celsia ve stínu. Jde o nový teplotní rekord pro celou Moravu a Slezsko. Teplotní rekordy včera padaly na 91% stanice v České republice. Svůj velký koníček rozvíjí prezident Petr Pavel. Stal se členem klubu sportovních novinářů České republiky jako volný fotograf. Klub schválil jeho přihlášku na základě dosavadní činnosti. Prezident Petr Pavel se dlouhodobě věnuje fotografování, hlavně motosportu.
0: Sport.
2: Na nový ročník v hokejové první lize se chystají přerovští Zubři. Pustí se do přípravných utkání. První přátelák hrají venku proti Frýdku Místku. Utkání je na programu dnes od 17 hodin. Na našich vlnách uslyšíte výsledek.
0: Počasí.
3: Taky dneska bychom ve studiu mohli mít na sobě plavky a vysílat pro vás z nafukovacího bazénu. Bude teplo, ale ne takové jako včera. Víme, jak bude, podrobnosti právě teď. Těšíme se oproti včerejšku na ochlazení. Dnešní teploty 30 až 33, polojasno nebo vysoká oblačnost. Zítra polojasno nebo oblačno, teploty 25 až 28. V sobotu polojasno 28 stupňů, v neděli slunečno a 30.
0: Doprava.
3: Pro vás je připravená blesková doprava z Olomouce, také z příkaz policie v Olomouci na Velkomoravské hlídá u hoteláku. Další hlídka je na Sladkovského za přejezdem. V Olomouci také bouračka. Na Chvalkovické ulici opatrně v zatáčce na výjezdu na Šternberg, kousek před OMV. Na místě je naše posluchačka Blanka.
4: Jedu zrovna do práce a taková škaredá autonehoda přímo v tom esíčku před týnečkem. Dvě auta v sobě, jako jedno osobní a druhý nějaký technický, nevím, auta tam stojí nebo musí stát, aby my jsme je pustili, když jedem směrem do Olomouce.
3: A v příkazích u Olomouce nehoda cyklisty naproti nádraží ve směru do obce. Na rádio máte skvělý vkus a před námi ještě cesty kus.
0: Tak a teď už hrajem.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.

0: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed rezortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
3: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Coming a Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Coming a Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptico, Desmod, Doga, Mňágáš Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Coming a Camp. 7. a 8. srpna na kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
5: Skyrock.

Skyrock. Skyrock. Skyrock. Rádio Hana. Skyrock. Skyrock. To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Oblíbená letní otázka v Olomouci, kde tady grillují makrely? Přehledně to ukazuje nová letní mikroaplikace, kde pečou makrely. Nyní je v testovacím provozu a najdeme ji na městském webu opendata.olomouc.eu. Podrobnosti má web report.cz. Kalnou vodu máme v Hranicích. Vodovody a kanalizace ve městě provádějí nutné proplachy a odkalování potrubí. Zakalení vody ve vodovodu ve středu způsobil neoprávněný zásah třetí osoby. Práce potrvají do dnešního odpoledne, píše web Hranic. Z Hranic neseme i tragickou zprávu. V Hranické propasti zemřel včera při průzkumném ponoru jeskyní potapěč. Během projektu mapování nejhlubší zatopené jeskyně světa se vzdálil od skupiny. Záchranáři jeho tělo vyzvedli z hloubky 186 metrů. Pozor na dopravní omezení v regionu, řidiči. V Prostějově se zavře Kralická ulice v úseku u nadjezdu Vitana. Silnice 367 tu bude kvůli opravě vozovky neprůjezdná od 10. do 21. srpna. Bude tu značená objížďka. Uzavírka nás čeká i na Kroměřížsku. V Bystřici pod Hostýnem začne v pondělí 10. srpna oprava Lipnické ulice za téměř 16 milionů korun. Cesta bude kvůli práci neprůjezdná. S dokončením se počítá po zimní pauze v první půlce příštího roku. I zde nás čeká objížďka.
0: Sport.
2: Velká florbalová událost ve Šternberku. O víkendu 15. a 16. srpna se tu uskuteční 12. ročník florbalového turnaje Šternberg Open Air Cup. 32 přihlášených týmů změří síly na hřištích, na hlavním náměstí a na základce doktora Hrubého.
0: Počasí.
3: Dneska to zase na naší Moravě bude na kraťasy, na sluneční brýle a hlavně na naše vychlazené hity. Ačkoliv nebude takový hit jako včera. Víme, jak bude, těšíme se na dnešní ochlazení 30 až 33 stupňů Celsia, polojasno anebo vysoká oblačnost. Teploty mají jít dolů ještě i během zítřka, v pátek příjemných 26 až 28, polojasno anebo oblačno. Sobotní teploty kolem 28 stupňů, polojasno, v neděli 30 a slunečno.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Nehoda v Olomouci, také na D1 mezi Lipníkem a Přerovem a policie mimo jiné na Šumpersku a také v Přerově. Víme, jak se jezdí tady. Už od nás víte o nehodě na kraji Olomouce na výjezdu na Šternberg. V zatáčce u pevnostky před OMV je tady silný provoz. Policejní hlídky teď slídí v Olomouci na Brněnské, také o kousek dál na Volkrovce vedle tramvajové zastávky. Další policejní hlídky vidíme mezi Šumperkem a Rapotínem nebo v Přerově u Molky na Polní. A ještě dorazila i aktualita z D1 mezi Lipníkem a Přerovem po nehodě. Hlásíte odstavené auto za odpočívadlem Osek. Za volantem dávejte pozor na sebe i na naše další posluchače. Hezké dopoledne.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Holba Fest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holba Fest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.

0: Skyrock.
1: Skyrock.
0: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Od čtvrteční pracovní směny v nemocnici nebo na hasičárně přes úřady a radnice až po kombajny na poli. Naše rádio hraje bez výjimky pro všechny Moraváky. Stačí naladit a vaše uši jsou doma. Kde se potkáme na nejlepších akcích v regionu? Třeba v kině. Olomoucké Premiér Cinemas ve čtvrtek láká na premiéry. Promítá se horor Zmrzlinař. Je to spousta krve a černého humoru a pro děti je to nový animák Tlapková patrola, dinosauří film. Dnes kromě olomouckého Premiér Cinemas se Tlapkovka promítá také v Přerovské Hvězdě, v kině v Boskovicích, v Šumperku anebo v Bruntálu. V sobotu 8. srpna se těšíme na rokové hranice v Hranickém Letňáku. Bude spousta hard and heavy kapel, včetně německých Freedom Call. Rokové hranice, sobota 8. srpen, Hranický Letňák. A od pátku až do neděle se potkáme také v Prostějově přímo na zámku, na historicky prvním nádvoříčku. Bude program pro děti i pro dospělé, divadlo, hudba, workshopy a hromada her. Od pátku do neděle v Prostějově přímo na zámku, historicky první nádvoříčko. Těšíme se.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
3: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
4: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku prostě.

0: s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
2: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do Příkaz u Olomouce.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Skyrock.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další zprávy. Radary v dopravě v Olomouci mají smysl. Městská policie Olomouc oznámila, že díky radarům, které hlídají dodržování povolené rychlosti v ulicích města, ubývá přestupků. Na třech nejnovějších měřících místech, Šternberská, Slavonínská a Jižní ulice, klesl počet hříšníků až o polovinu. Podrobně o tématu radarů hovoří komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle v rozhovoru na webu podcasty.olomouc.eu a také v článku na webu report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Od nás víte o tragické události, k níž došlo včera v Hranicích. V Hranické propasti zemřel při průzkumném ponoru jeskyní potapěč. Během projektu mapování nejhlubší zatopené jeskyně světa se vzdálil od skupiny. Úmrtí řeší policie.
2: Pátrání po potapěči mělo smutný konec, kdy jeho tělo bylo nalezeno v hloubce přibližně 185 metrů bez známek života. Vyproštění a vyzvednutí těla provedli policisté z odboru speciálních potápěčských činností a výcviku Frýdek Místek. Z důvodu řádného objasnění této tragické události byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti.
1: Řekla za policii komisařka Miluše Zajícová. Je čtvrtek a to znamená, že je k dostání nové číslo týdeníku Hanák. A co pak v něm najdeme? Podrobnosti o nehodě významného olomouckého podnikatele Richarda Morávka na dovolené ve Španělsku. Hanák zjišťoval, co se přesně stalo a kdy dojde na převoz podnikatele do Česka. A najdeme tu i kuriozitu z Litovle. Město už několik týdnů vytrhává ze spánku muž, který dělá nad domy průlety s motorovým rogalem. Tyto a další informace v novém čísle týdeníku Hanák. Vyhořelá budova v baťovském areálu ve Zlíně jde k zemi. Začala demolice budovy číslo 34. Jak píše ČT, na místo najíždí těžká technika a pustí se do bourání objektu. Ten v uplynulých týdnech schořel a částečně se zřítil. Demoliční práce potrvají asi 6 týdnů. Příčina požáru je dál v šetření.
0: Sport.
1: Nejlepší koloběžkáři světa se setkají v Lipníku. Od pátku do neděle se tu koná mistrovství světa v koloběhu. Do Lipníku zavítají závodníci z různých států a poměří síly v několika disciplínách. Akce začne v pátek v 10 hodin na stadionu.
0: Počasí.
3: Taky máte oteklé prsty a kotníky. I za to může horké tropické počasí. Abychom tomu předešli, musíme stále a průběžně naše tělo zavodňovat. Denně doporučujeme minimálně 2 až 3 litry. Jinak víme, jak bude dneska zhruba 30 až 32 stupňů, s tím, že na východě Moravy může být trochu víc a lokální přehánky anebo bouřky čekáme v podstatě kdykoliv. Jinak výhledově stále platí, že v pátek bude maximálně 25 až 27 a o víkendu teploty do třicítky.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme dál rozkopané náměstí Hrdinů, už tady také mění semafory, například jak je přechod pro chodce u soudu. Teď to tady máme bez signalizace. Jinak nehodu řešíme v Krnově, kousek od Albrechtické, u té Byly, je to srážka osobáku s nákladňákem a drobná kolize auta se zvěří je teď momentálně u Kroměříže na silnici Hradisko Bezměrov. Tak vám přejeme hlavně šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 6. srpen se Skyrokem. Putování dějinami začneme u Pandořiny skřínky otevřené v podobě prvního užití jaderné zbraně na konci druhé světové války v japonské Hirošimě.
2: Na následky výbuchu zemřelo 140 tisíc lidí. Nagasaki potom potkal stejný osud. 9. srpna a 8 dní na to Japonsko kapitulovalo a skončila tak druhá světová válka.
3: Kyoko Sumikavo bylo v srpnu 1945 11 let. I když nežila v kritické 3,5 kilometrové vzdálenosti od místa výbuchu, atomová bomba její život pravděpodobně poznamenala víc, než jsou úřady ochotné připustit. Přišla o vaječníky, dělohu, rakovinu má od 43. Černý déšť neboli radioaktivní spad přinášený srážkami může působit skrz vodu nebo třeba potraviny. Prokázat jeho přímou souvislost se zdravotními problémy je ale běh na dlouhou trať.
1: Další událost, která přináší globální změnu, si připomínáme 6. srpnem 1991.
4: Vágní, ale vzrušující, tak byl před 20 lety označen projekt, který do lidských životů přinesl zkratku WWW. Odkudkoliv přístupné stránky propojené pomocí odkazů způsobily komunikační revoluci, stejně jako dříve železnice nebo telegraf.
5: Připojení k internetu je dnes lidským právem, i když je bez něj možné žít. Rozdíly mezi těmi, kteří mohou získávat informace z webu, a těmi, kteří nemohou, je velký a stále se zvětšuje.
1: 6. srpna 1965 vychází legendární album Beatles Help ke stejnojmennému filmu s nezapomenutelným obsahem.
6: Yesterday patří dodnes k nejčastěji nahrávaným songům světa, ba dokonce posluchači BBC si zvolili jako nejlepší písničku 20. století. V roce 2000 je pak časopis Rolling Stone a hudební stanice MTV určili za nejlepší hit všech dob.
1: Zítra opět vybíráme z dějin, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Je mě vedro!
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek? Nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
10: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
11: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
12: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Pro šmejdi Zlín s Baťapasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťapas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťapas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
14: Datart pořádá Maxi Výprodej.
15: Cože? Maxi Výprodej?
14: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
16: Tak to je další level.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Svatovavřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatovavřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
18: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
19: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
20: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
3: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
2: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Letní servis na Skyroku.
1: Hezké prázdniny, děkujeme, že nás ladíte. S kolegy ve studiu jsme si dali další letní rádiovou výzvu. Kam musíme letět, když se chceme vykoupat v nejteplejším moři na světě? Víte, tipnete si? Že by to bylo Rudé moře? Ne. Takže třeba Středozemní? Taky ne. Jaderské nebo Tyrhenské u Itošky? Ani to. K nejteplejším mořím světa patří Perský neboli Arabský záliv. Je to záliv Indického oceánu propojený s Ománským zálivem a Arabským mořem přes Hormuzský průliv. V létě tam má moře běžně 34 až 35 stupňů Celsia. A vědci tam dokonce naměřili i 37,6 stupně. To už je skoro jako ve vaně. Proč? Záliv je poměrně mělký, ze všech stran ho obklopují rozpálené bouště a v létě tam teploty vzduchu běžně přesahují 45 stupňů. Takže slunce moře ohřívá téměř nepřetržitě. Co jsme si tedy řekli a s čím ohromit kámoše u bazénu? K nejteplejším mořím světa patří Perský neboli Arabský záliv. Běžně má kolem 35 stupňů Celsia. Jako kafe.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku. Skyrock.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Jaké kulinářské dobroty dokáže nabídnout Olomoucký kraj? To poznáme na letním food festivalu Chutě kraje. Poprvé zavítá i do Olomouce. Regionální kuchyni a produkty najdeme v neděli 6. září v Olomouckém Rozáriu i s doprovodným programem.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Blíží se největší závod silniční cyklistiky v České republice. Prestižní Czech Tour 2026 odstartuje 13. srpna v Praze a postupně peloton cyklistů zavítá i tradičně do našeho regionu. A můžeme se těšit i na mezinárodní týmy. Vyvrcholení čtyřdenní cyklistické túry bude na Moravě. Třetí etapa 15. srpna prověří cyklisty horským dojezdem na ikonické Dlouhé stráně na Šumpersku a poslední etapa 16. srpna vyrazí z Kroměříže na Beskydské pustevny. Doplníme, že cyklistickou Czech Tour budou jako vždy provázet dopravní omezení v trase jednotlivých etap. Jak píše Report.cz, půjde o klouzavé uzavírky, které na bodech trasy potrvají cirka půl hodiny.
0: Sport.
1: Vytouženou posilu do levé obrany možná získá fotbalová Sigma Olomouc. Jak píše deník, na pozici levého beka Sigmu už od zimy tlačí bota a nejspíš na post zamíří 24-letý Švéd Anton Ekerot. Uvidíme, zda přestup vyjde.
0: Počasí.
3: Trocha mraku, do toho trochu foukne a hned je to počasí snesitelnější, že? Víme, jak bude. Na Moravě dneska odpoledne teploty kolem 30, na horách, konkrétně v Jeseníkách, by to mělo být o 5 stupňů méně. A nějakých 25 až 27 už zítra budeme mít v podstatě všude. A zatímco dneska čekáme místy přehánky anebo bouřky, tak v pátek a o víkendu bude vesměs polojasno se sluníčkem.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Víme o nehodě na dálnici D35 na 250. kilometru Olomouc-Mohelnice. Je to kousek před exitem na Soburky Litovel. Teď tady máme neprůjezdný pravý pruh. Jde o srážku dvou osobáků. Bouráme taky na trase Horní Loděnice, Moravský Beroun. I tady máme v sobě dvě auta. A ještě máme hlášenou policejní hlídku v Otrokovicích na ulici Obízná. Tak hlavně šťastnou cestu a dobře dojeďte.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: tak je tady další den se Skyrockem a s tím nejlepším rockovým výběrem. Mimochodem, narozeniny má dneska zpěvák skupiny Rybičky 48 Kuba Ryba. A co další oslavenci? Na ty se podíváme ještě v téhleté hodině. Tak rozhodně poslouchejte dál a bavte se.
1: Skyrock. Na Hranicku na 103,1 FM.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.

0: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
8: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
9: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
8: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
10: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na kamínce u Roštína. www.kamínkacamp.cz. Mrkni na to.
11: Rádio Hana, Skyrock.
12: Skyrock.
13: Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rok.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je čtvrtek a 6. srpna a v kalendáři nacházíme jméno Oldřiška. Holky, dámy, gratulujeme! Narozeniny slaví bývalý obránce HC Olomouc a současný hráč Zlína David Škůrek. Přípětek si dnes dávají také herečka a zpěvačka Hana Holišová a bavič i moderátor Petr Novotný.
2: Tohle dělá 90% manželek. Ano, vidím, že správně. Mluví na svý muže, když teče voda.
1: A právě 6. srpna 1984 vydává Prince své průlomové album Purple Rain. To navždy změnilo historii popu i rocku. Vyčistili jste si dnes zuby nebo dáváte žvíkačku? Je národní den svěžího dechu. Svěží rádio, svěží hity i ve čtvrtek 6. srpna.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
5: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
6: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
7: Proto ne.
6: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
7: Proto taky ne.
6: Tak proč?
7: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
6: Ale koupil.
7: Fakt?
6: Fakt.
7: Oh, ty jsi nejlepší.
6: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Houba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii, světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Houba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Houba Hanušovice. Více informací na houba.cz.
11: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
0: Poledne na Skyrocku.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Vítejte u nich. Mějme se na pozoru před reklamami na internetu a telefonáty, které slibují výhodné investice. Může jít o podvod. Raději si vždy podobné nabídky zkontrolujme přes preventivní policejní web panprokoukl.cz. Seniorka z Olomoucka se v květnu rozhodla zhodnotit své úspory přes domnělou investiční platformu a až do července rozposlala na různé účty asi 1 milion 300 tisíc korun. Pak s ní investiční společnost přestala komunikovat. Podvod řeší policie.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: V Přerově už brzy budeme rozhodovat, jaké nové nápady zlepší město. Komise tu vybrala z návrhů občanů 12 projektů pro sdílený rozpočet, které z nich se zrealizují, to rozhodnou občané v zářijovém hlasování. Podrobnosti na webu přerov.eu. Ještě stále v našem regionu čelíme rizikům spojeným s počasím. Meteorologové varují před vyšším rizikem vzniku požárů při současném suchu a horku a dále před vysokými teplotami. A to v našem regionu v Olomouckém, Zlínském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.
2: Během čtvrtka 6. srpna ještě vystoupí teploty ve východní polovině Moravy a Slezska na 32 až 36. Teploty přes 32 stupňů mohou na východě území nadále působit komplikace v energetice, dopravě a živočišné výrobě. V kombinaci s vyšší vlhkostí vzduchu budou vysoké teploty stále znamenat na většině území zvýšenou zátěž na lidský organismus. Vydala Jana Hujslová, Český hydrometeorologický ústav.
1: Mimochodem, Česko má za sebou už více než 20 tropických nocí a vlna veder pokračuje. Podle průzkumu agentury NMS vadí vysoké teploty asi 4/5 lidí v Česku. Shodují se, že hraniční teplota pro zvládání horka leží kolem 35 stupňů Celsia ve stínu, píší novinky.cz.
0: Sport.
1: Evropské fotbalové poháry se posouvají do třetího předkola. Dnes uvidíme v akci dva české kluby. Na domácím trávníku se v evropské lize představí Hradec Králové, který od 19 hodin vyzve Bešiktaš Istanbul, a v konferenční lize hraje třetí předkolo Jablonec doma s Rigou od 18 hodin. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
3: Jak od nás víte, na Šumpersko včera dorazily bouřky, místy padaly i kroupy a taky stromy. Hasiči tady měli zhruba 60 výjezdů. Taky víme, jak bude. Dneska ještě pořád hic, ale teploty už konečně klesnou pod tropickou třicítku, a to už zítra, kdy bude 25 až 27. O víkendu by pak nejčastěji mělo být 26 až 30. Nicméně dál platí varování před extrémním vedrem, protože příští týden naměříme 32 až 35 stupňů.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že radary v Olomouci mají smysl, ať už je to na Šternberské, Slavonínské, anebo na Jižní, tady prý díky nim klesl počet hříšníků až o polovinu a radary nás v Olomouci hlídají taky na Okružní, anebo na Přerovské. Mimochodem, tady tu rychlost prý překračujeme nejčastěji. A ještě se podíváme na nehodu, která se dořešuje na dálnici D35 na trase Olomouc-Mohelnice, 250. kilometr, kousek před exitem na Sobu. Bůrky Litovel. Tady máme ještě stále čukanec dvou osobáků. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Tak a teď už hrajem.

0: tohle je Skyrock. Tady pro vás máme ten nejlepší rockový výběr a máme pro vás i filmové premiéry tohoto týdne. Co myslíte, bude pro naše děti i nějaká ta tlapková novinka? Tak to se rozvíme ještě v téhleté hodině. Tak určitě zůstaňte s námi. Užívejte si dál ten nejlepší melodický rock, protože tohle je Skyrock.
1: Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

0: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto, výstava, která roste s vámi.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
3: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku. Na více jak 100 stranách najdete nejaktuálnější zprávy, sportovní zpravodajství, seriály, soutěže, recepty i magazín TV Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz
8: Skyrock. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Filmové novinky do našich kin tradičně přichází každý čtvrtek. A co tady máme nového tento týden?
2: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači.
1: Zdraví za filmové experty našeho rádia Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc a přináší premiéry úvodu srpna.
2: Do silné kombinace filmů, která momentálně v kinech je, nám tento týden nové premiéry dokonale doplňují žánrovou skládačku. Už dlouho vyhlížíme opravdu vtipnou českou komedii a něco mi říká, že díky filmu 6 gramů už nemusíme déle čekat. Dále z pytlíku se 6 gramy něčeho podezřelého na školním výletě vyvolá schůzku rodičů a ředitelky a stane se z toho schůzka plná absurdit a nečekaných twistů.
3: Nevíte, proč se scházíme tady?
4: No jak to mám asi tak vědět?
2: Záruku dobré zábavy v tomto případě dává herecké obsazení. Jiří Mádl, Ondřej Vetchý, David Novotný, Oskar Hess, Erika Stárková a mohl bych pokračovat. Na tenhle film se opravdu těším.
5: V pokoji číslo 11 jsou ukryté drogy.
3: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím a naši synové s tím nemají vůbec nic společného?
4: Ale ty už konečně přestaň říkat naši synové, to může říkat akorát tvůj fotr a ten tady není.
1: Jaký je druhý dílek naší srpnové filmové skládačky?
2: Dalším dílkem skládačky je očekávaný animák Tlapková patrola, dinosauří film. S Tlapkovou patrolou už byl kdo ví jaký film, ale dinosauři jsou novinka. Nápadně podobně jako v jurském světě se štěňata ocitnou na ostrově, kde ještě žijí dinosauři.
6: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
2: To do okolností jsou na ostrově také diamanty. A ty velmi zajímají starostu Hamdingra. A to je chodící průšvih. Ale Tlapkovku znáte. Všechno dobře dopadne.
7: Jsem Rex. Co kdybych vás tu provedl?
8: Jo!
7: Všude dobře, doma nejlíp.
2: Poslední premiérou je horor Zmrzlinář. Je to v hororové hantýrce klasický slasher. A začne být hodně brutální a krvavý v okamžiku, kdy do klidného města přijede roztomilé autíčko s usměvavým zmrzlinářem a začne prodávat zmrzlinu, která má na děti opravdu neblahý vliv. O tom, jak je film drsný, svědčí také jeho přístupnost. Od 18 let. Na zmrzlináře tedy nikoho pod 18 nepustíme.
1: Česká komedie 6 gramů, Tlapková patrola s dinosaury i mrazivý horor Zmrzlinář od 18 let jsou prázdninová lákadla 1. srpnového týdne v moravských kinech. Za naše experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a přeju posluchačům krásné letní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.

0: vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně.
2: To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Právě pro vás právě teď na našich vlnách. Oblíbená letní otázka v Olomouci, kde tady grillují makrely? Přehledně to ukazuje nová letní mikroaplikace, kde pečou makrely. Nyní je v testovacím provozu a najdeme ji na městském webu opendata.olomouc.eu. Podrobnosti máme v report.cz. Kalnou vodu máme v Hranicích. Vodovody a kanalizace ve městě provádějí nutné proplachy a odkalování potrubí. Zakalení vody ve vodovodu ve středu způsobil neoprávněný zásah třetí osoby. Práce potrvají do dnešního odpoledne, píše web Hranic. Pozor na dopravní omezení v regionu, řidiči. V Prostějově se zavře Kralická ulice v úseku u nadjezdu Vitana. Silnice 367 tu bude kvůli opravě vozovky neprůjezdná od 10. do 21. srpna. Bude tu značená objížďka. Uzavírka nás čeká i na Kroměřížsku. V Bystřici pod Hostýnem začne v pondělí 10. srpna oprava Lipnické ulice za téměř 16 milionů korun. Cesta bude kvůli práci neprůjezdná. S dokončením se počítá po zimní pauze v první půlce příštího roku. I zde nás čeká objížďka.
0: Sport.
3: Velká florbalová událost ve Šternberku. O víkendu 15. a 16. srpna se tu uskuteční 12. ročník florbalového turnaje Šternberg Open Air Cup. 32 přihlášených týmů změří síly na hřištích, na hlavním náměstí a na základce doktora Hrubého.
0: Počasí.
4: Taky máte oteklé prsty a kotníky. I za to může horké tropické počasí. Abychom tomu předešli, musíme stále a průběžně naše tělo zavodňovat. Denně doporučujeme minimálně 2 až 3 litry. Jinak víme, jak bude dneska zhruba 30 až 32 stupňů, s tím, že na východě Moravy může být trochu víc a lokální přehánky anebo bouřky čekáme v podstatě kdykoliv. Jinak výhledově stále platí, že v pátek bude maximálně 25 až 27 a o víkendu teploty do třicítky.
5: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku teď můžeme potkat v Olomouci na Dolní Novosadské, taky v Mohelnici na Třebovské, anebo na D1 na exitu Hulín Západ. A nehodu máme hlášenou na silnici 150 na trase Přerov-Rokytnice, tak tedy opatrně a všem každopádně šťastnou cestu.
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

0: Fest. Vůně grilu, pekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou.
1: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro...
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Je mě vedro!
4: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano.
7: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí.
8: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně.
9: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatova vře.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pán.
11: Pro šmejdi z Lín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích.
12: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Nejprve trocha statistiky, která rozhodně není nuda. Teď v červenci se v olomoucké porodnici narodilo 146 miminek. Jak informuje Olomouc.cz, nejčastějším chlapeckým jménem byl Matyáš a mezi dívkami to vyhrála Natálka. Blíží se hokejová sezóna a HC Olomouc po páté pro fanoušky vypraví svůj oblíbený Mora Express. Kdy a kam letos pojede, tak to zjišťuje Report.cz. A co pro nás má nový týdeník Hanák? Jsou to například podrobnosti o nehodě významného olomouckého podnikatele Richarda Morávka na dovolené ve Španělsku a taky tu najdeme kuriozitu z Litovle. Město totiž už několik týdnů trápí neznámý vtipálek, který dělá nad domy průlety s motorovým rogalem. To a mnohem víc nabízí týdeník Hanák, který vychází každý čtvrtek. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock.
0: Domů, do práce i do auta.
2: Skyrock.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další zprávy. Radary v dopravě v Olomouci mají smysl. Městská policie Olomouc oznámila, že díky radarům, které hlídají dodržování povolené rychlosti v ulicích města, ubývá přestupků. Na třech nejnovějších měřících místech, Šternberská, Slavonínská a Jižní ulice, klesl počet hříšníků až o polovinu. Podrobně o tématu radarů hovoří komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle v rozhovoru na webu podcasty.olomouc.eu a také v článku na webu report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Od nás víte o tragické události, k níž došlo včera v Hranicích. V Hranické propasti zemřel při průzkumném ponoru jeskyní potapěč. Během projektu mapování nejhlubší zatopené jeskyně světa se vzdálil od skupiny. Úmrtí řeší policie.
2: Pátrání po potapěči mělo smutný konec, kdy jeho tělo bylo nalezeno v hloubce přibližně 185 metrů bez známek života. Vyproštění a vyzvednutí těla provedli policisté z odboru speciálních potápěčských činností a výcviku Frýdek Místek. Z důvodu řádného objasnění této tragické události byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti.
1: Řekla za policii komisařka Miluše Zajícová. Vyhořelá budova v baťovském areálu ve Zlíně jde k zemi. Začala demolice budovy číslo 34. Jak píše ČT, na místo najíždí těžká technika a pustí se do bourání objektu. Ten v uplynulých týdnech schořel a částečně se zřítil. Demoliční práce potrvají asi 6 týdnů. Příčina požáru je dál v šetření.
0: Sport.
1: Nejlepší koloběžkáři světa se setkají v Lipníku. Od pátku do neděle se tu koná mistrovství světa v koloběhu. Do Lipníku zavítají závodníci z různých států a poměří síly v několika disciplínách. Akce začne v pátek v 10 hodin na stadionu.
0: Počasí.
3: Trocha mraku, do toho trochu foukne a hned je to počasí snesitelnější, že? Víme, jak bude. Na Moravě dneska odpoledne teploty kolem 30, na horách, konkrétně v Jeseníkách, by to mělo být o 5 stupňů méně. A nějakých 25 až 27 už zítra budeme mít v podstatě všude. A zatímco dneska čekáme místy, přehánky anebo bouřky, tak v pátek a o víkendu bude vesměs polojasno se sluníčkem.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci musíme každopádně 30 dodržovat. Na Svornosti, na Kmochově a taky u parku na ulici Krapkova. A dál v Olomouci počítáme i s rozkopaným náměstím Hrdinů. Takže sledujeme značky. A pozor na nové dopravní omezení v Prostějově. Tady se totiž po víkendu zavře Kralická ulice v úseku u nadjezdu Vitana. Vozovka se tady bude opravovat a bude neprůjezdná od 10. do 21. srpna. Objížďka tu bude značená v Prostějově. Na Kralické, tak hlavně šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: na Skyroku dál ten nejlepší rokový výběr a v téhleté hodině pro vás taky budeme mít skvělé tipy na zajímavé akce, ať už je to nová tlapková patrola nebo rokové hranice. Hlavně, aby to byl super relax. Tak rozhodně poslouchejte dál, tady si hrajeme hit za hitem.
1: Na Prostějovsku na 100,2 FM.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.

0: Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
3: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kamínkacamp.cz. Mrkni na to.

Skyrock. Právě rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: porazit.
1: Od čtvrteční pracovní směny v nemocnici nebo na hasičárně přes úřady a radnice až po kombajny na poli. Naše rádio hraje bez výjimky pro všechny Moraváky. Stačí naladit a vaše uši jsou doma. Kde se potkáme na nejlepších akcích v regionu? Třeba v kině. Olomoucká premiér Cinemas ve čtvrtek láká na premiéry. Promítá se horor Zmrzlinař. Je to spousta krve a černého humoru a pro děti je to nový animák Tlapková patrola, dinosauří film. Dnes kromě olomouckého premiér Cinemas se Tlapkovka promítá také v Přerovské hvězdě, v kině v Boskovicích, v Šumperku anebo v Bruntálu. V sobotu 8. srpna se těšíme na rokové hranice v Hranickém Letňáku. Bude spousta hard and heavy kapel, včetně německých Freedom Call. Rokové hranice, sobota 8. srpen, Hranický Letňák. A od pátku až do neděle se potkáme také v Prostějově přímo na zámku, na historicky prvním nádvoříčku. Bude program pro děti i pro dospělé, divadlo, hudba, workshopy a hromada her. Od pátku do neděle v Prostějově přímo na zámku, historicky první nádvoříčko. Těšíme se.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
4: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku

0: Svoboda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Nádvoříčko, první dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
3: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Vítejte u nich. Mějme se na pozoru před reklamami na internetu a telefonáty, které slibují výhodné investice. Může jít o podvod. Raději si vždy podobné nabídky zkontrolujme přes preventivní policejní web pan Prokoukl.cz. Seniorka z Olomoucka se v květnu rozhodla zhodnotit své úspory přes domnělou investiční platformu a až do července rozposlala na různé účty asi 1 milion 300 tisíc korun. Pak s ní investiční společnost přestala komunikovat. Podvod řeší policie. Je čtvrtek a to znamená, že je k dostání nové číslo týdeníku Hanák. A co pak v něm najdeme? Podrobnosti o nehodě významného olomouckého podnikatele Richarda Morávka na dovolené ve Španělsku. Hanák zjišťoval, co se přesně stalo a kdy dojde na převoz podnikatele do Česka. A najdeme tu i kuriozitu z Litovle. Město už několik týdnů vytrhává ze spánku muž, který dělá nad domy průlety s motorovým rogalem. Tyto a další informace v novém čísle týdeníku Hanák. Ještě stále v našem regionu čelíme rizikům spojeným s počasím. Meteorologové varují před vyšším rizikem vzniku požárů při současném suchu a horku a dále před vysokými teplotami. A to v našem regionu v Olomouckém, Zlínském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.
2: Během čtvrtka 6. srpna ještě vystoupí teploty ve východní polovině Moravy a Slezska na 32 až 36. Teploty přes 32 stupňů mohou na východě území nadále působit komplikace v energetice, dopravě a živočišné výrobě. V kombinaci s vyšší vlhkostí vzduchu budou vysoké teploty stále znamenat na většině území zvýšenou zátěž na lidský organismus. Vydala Jana Hujslová, Český hydrometeorologický ústav.
1: Mimochodem, Česko má za sebou už více než 20 tropických nocí a vlna veder pokračuje. Podle průzkumu agentury NMS vadí vysoké teploty asi 4/5 lidí v Česku. Shodují se, že hraniční teplota pro zvládání horka leží kolem 35 stupňů Celsia ve stínu, píší novinky.cz. Sport. Evropské fotbalové poháry se posouvají do třetího předkola. Dnes uvidíme v akci dva české kluby. Na domácím trávníku se v evropské lize představí Hradec Králové, který od 19 hodin vyzve Bešiktaš Istanbul, a v konferenční lize hraje třetí předkolo Jablonec doma s Rigou od 18 hodin. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
0: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
3: Počasí. Počasí na Moravě v pátek velmi příjemné. Počítáme s polojasnou oblohou a s teplotami okolo 25 stupňů Celsia ve stínu a taky se slabým větrem. A co víkend? V sobotu nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Neděle bude o něco teplejší a denní maxima vystoupají ve stínu na 33.
4: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
3: Doprava. Bourá se na Uničovsku v obci Střelice. Jde o nehodu dvou osobních aut, která se dá ale opatrně projet. No a dva osobáky v sobě jsou taky v Lipové u Bystřice pod Hostýnem. I zde se ale dostaneme bez zdržení. Na policejní hlídku se 16. hodinou pozor v Napajedlech na nádražní, taky v obci Jedovnice na Brněnském, na nádražní ulici v Boskovicích anebo ve Svitavách u Tří mostů.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
2: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
5: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
7: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
9: Skyrock.
10: Rádio Hana. Skyrock.
9: Skyrock.
11: To je rocková muzika bez kompromisu.
5: Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu.
11: Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí.
5: Díky, že jste

0: letní servis na Skyroku.
1: Hezké prázdniny, děkujeme, že nás ladíte. S kolegy ve studiu jsme si dali další letní rádiovou výzvu. Kam musíme letět, když se chceme vykoupat v nejteplejším moři na světě? Víte, tipnete si? Že by to bylo Rudé moře? Ne. Takže třeba Středozemní? Taky ne. Jaderské nebo Tyrhenské u Itošky? Ani to. K nejteplejším mořím světa patří Perský neboli Arabský záliv. Je to záliv Indického oceánu propojený s Ománským zálivem a Arabským mořem přes Hormuzský průliv. V létě tam má moře běžně 34 až 35 stupňů Celsia. A vědci tam dokonce naměřili i 37,6 stupně. To už je skoro jako ve vaně. Proč? Záliv je poměrně mělký, ze všech stran ho obklopují rozpálené pouště a v létě tam teploty vzduchu běžně přesahují 45 stupňů. Takže slunce moře ohřívá téměř nepřetržitě. Co jsme si tedy řekli a s čím ohromit kámoše u bazénu? K nejteplejším mořím světa patří Perský neboli Arabský záliv. Běžně má kolem 35 stupňů Celsia. Jako kafe.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
2: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
4: Poslouchejte, Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
8: Proto ne.
7: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
8: Proto taky ne.
7: Tak proč?
8: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
7: Ale koupil.
8: Fakt?
7: Fakt?
8: Oh, ty jsi nejlepší.
7: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
9: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
11: Olomoucký report CZ.
12: Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
13: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
12: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
14: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
15: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
16: Skyrock. Rockové pecky pro lepší náladu.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Oblíbená letní otázka v Olomouci. Kde tady grillují makrely? Přehledně to ukazuje nová letní mikroaplikace, kde pečou makrely. Nyní je v testovacím provozu a najdeme ji na městském webu opendata.olomouc.eu. Podrobnosti má web report.cz. Kalnou vodu máme v Hranicích. Vodovody a kanalizace ve městě provádějí nutné proplachy a odkalování potrubí. Zakalení vody ve vodovodu ve středu způsobil neoprávněný zásah třetí osoby. Práce potrvají do dnešního odpoledne, píše web Hranic. Pozor na dopravní omezení v regionu, řidiči. V Prostějově se zavře Kralická ulice v úseku u nadjezdu Vitana. Silnice 367 tu bude kvůli opravě vozovky neprůjezdná od 10. do 21. srpna. Bude tu značená objížďka. Uzavírka nás čeká i na Kroměřížsku. V Bystřici pod Hostýnem začne v pondělí 10. srpna oprava Lipnické ulice za téměř 16 milionů korun. Cesta bude kvůli práci neprůjezdná. S dokončením se počítá po zimní pauze v první půlce příštího roku. I zde nás čeká objížďka. Sport. Velká florbalová událost ve Šternberku. O víkendu 15. a 16. srpna se tu uskuteční 12. ročník florbalového turnaje Šternberg Open Air Cup. 32 přihlášených týmů změří síly na hřištích na hlavním náměstí a na základce doktora Hrubého. Počasí.
2: 20,3 stupně, tak taková je průměrná teplota pro 7. srpen. Víme, jak bude. Dnes se mohou stále ve večerních hodinách objevit bousky, zítra nás potom čeká polojasná obloha a příjemná teplota okolo 25 stupňů Celsia. O víkendu potom sluníčko, v sobotu teploty do 30 stupňů, v neděli pak do 33. Doprava. Bourá se na Uherskohradišťsku v obci Babice, jde o nehodu dvou osobních aut, policisté to vyšetřují a počítat tu musíte s mírným zdržením. No a kde si dát pozor na rychlost? Pokuty se rozdávají v Krhové na Hlavní, taky za obcí Mořice, na Morkovice Slížany, v Olomouci na Tomkově a nebo v Kroměříži na Kojetínské. Dobře dojeďte.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Tak je tady další den se Skyrockem a s tím nejlepším rockovým výběrem. Mimochodem, narozeniny má dneska zpěvák skupiny Rybičky 48 Kuba Ryba. A co další oslavenci? Na ty se podíváme ještě v téhleté hodině. Tak rozhodně poslouchejte dál a bavte se.
1: Na Zlínsku na 101,2 FM.

0: tam bude.
1: Nech toho.
0: Raději už tam bude.
1: Přestaň. Je mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře.
0: Mňam.
2: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
3: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
11: Rádio Hana Skyrock.
12: Skyrock.
13: Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu.
12: Skyrock.
13: Melodický rock každý den.

0: Skyrock Kalendárium.
1: Je čtvrtek a 6. srpna a v kalendáři nacházíme jméno Oldřiška. Holky, dámy, gratulujeme! Narozeniny slaví bývalý obránce HC Olomouc a současný hráč Zlína David Škůrek. Přípětek si dnes dávají také herečka a zpěvačka Hana Holišová a bavič i moderátor Petr Novotný.
2: Tohle dělá 90% manželek. Ano, vidím, že správně. Na svý muže, když teče voda.
1: A právě 6. srpna 1984 vydává Prince své průlomové album Purple Rain. To navždy změnilo historii popu i rocku. Vyčistili jste si dnes zuby nebo dáváte žvíkačku? Je národní den svěžího dechu. Svěží rádio, svěží hity i ve čtvrtek 6. srpna.

0: večer. Chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Pomoc pro péči o děti s psychickými potížemi. Fakultní nemocnice Olomouc oznámila, že získala od soukromého dárce téměř 200 000 korun na podporu péče o děti s duševními problémy. Peníze poslouží oddělení klinické psychologie k nákupu terapeutických pomůcek.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Blíží se největší závod silniční cyklistiky v České republice. Prestižní Czech Tour 2026 odstartuje 13. srpna v Praze a postupně peloton cyklistů zavítá i tradičně do našeho regionu. A můžeme se těšit i na mezinárodní týmy. Vyvrcholení čtyřdenní cyklistické túry bude na Moravě. Třetí etapa 15. srpna prověří cyklisty horským dojezdem na ikonické Dlouhé stráně na Šumpersku a poslední etapa 16. srpna vyrazí z Kroměříže na Beskydské pustevny. Doplníme, že cyklistickou Czech Tour budou jako vždy provázet dopravní omezení v trase jednotlivých etap. Jak píše Report.cz, půjde o klouzavé uzavírky, které na bodech trasy potrvají cirka půl hodiny.
0: Sport.
2: Vytouženou posilu do levé obrany možná získá fotbalová Sigma Olomouc. Jak píše deník, na pozici levého beka Sigmu už od zimy tlačí bota a nejspíš na post zamíří 24-letý Švéd Anton Ekerot. Uvidíme, zda přestup vyjde.
0: Počasí.
4: Ve druhé polovině tohoto týdne a začátkem příštího vrcholí sezona pilu Peliňku. Nicméně ke konci příštího týdne začne pozvolný pokles vzdušné koncentrace pilových zrn a dlouhodobě bude klesat také množství pilu trav. Jinak nás čeká zítra polojasno a teploty okolo 25 stupňů. O víkendu pak opět v maximech tropické třicítky a většinou sluníčko a jasná obloha.
0: Doprava.
4: 18. hodinou jezdíme na moravských silnicích bez vážnějších dopravních nehod, ale pozor i nadále na pokuty. Policisté hlídají provoz na D55 na exitu na Pajedla, taky na D35 před exitem Velký Újezd, anebo na Holešovské ulici v Bystřici pod Hostýnem. V Přerově na ulici Petřvalského máme teď zvýšený provoz a zdržení na 7 minut.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15.

0: kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 6. srpen se Skyrokem. Putování dějinami začneme u Pandořiny skřínky otevřené v podobě prvního užití jaderné zbraně na konci druhé světové války v japonské Hirošimě.
2: Na následky výbuchu zemřelo 140 tisíc lidí. Nagasaki potom potkal stejný osud. 9. srpna a 8 dní na to Japonsko kapitulovalo a skončila tak druhá světová válka.
3: Kyoko Sumikavové bylo v srpnu 1945 11 let. I když nežila v kritické 3,5 kilometrové vzdálenosti od místa výbuchu, atomová bomba její život pravděpodobně poznamenala víc, než jsou úřady ochotné připustit. Přišla o vaječníky, dělohu, rakovinu má od 43. Černý déšť neboli radioaktivní spad přinášený srážkami může působit skrz vodu nebo třeba potraviny. Prokázat jeho přímou souvislost se zdravotními problémy je ale běh na dlouhou trať.
1: Další událost, která přináší globální změnu, si připomínáme 6. srpnem 1991.
4: Vágní, ale vzrušující, tak byl před 20 lety označen projekt, který do lidských životů přinesl zkratku WWW. Odkudkoliv přístupné stránky propojené pomocí odkazů způsobily komunikační revoluci, stejně jako dříve železnice nebo telegraf. Připojení k internetu je dnes lidským právem, i když je bez něj možné žít, rozdíly mezi těmi, kteří mohou získávat informace z webu a těmi, kteří nemohou, je velký a stále se zvětšuje.
1: 6. srpna 1965 vychází legendární album Beatles Help ke stejnojmennému filmu s nezapomenutelným obsahem.
5: Yesterday patří dodnes k nejčastěji nahrávaným songům světa, ba dokonce posluchači BBC si zvolili jako nejlepší písničku 20. století. V roce 2000 je pak časopis Rolling Stone a hudební stanice MTV určili za nejlepší hit všech dob.
1: Zítra opět vybíráme z dějin, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
6: Holba Fest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holba Fest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
7: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
8: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
9: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
10: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
11: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku. Na více jak 100 stranách najdete nejaktuálnější zprávy, sportovní zpravodajství, seriály, soutěže, recepty i magazín TV Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
12: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
14: Skyrock.

0: Skyrock.
1: Skyrock.
0: Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Filmové novinky do našich kin tradičně přichází každý čtvrtek. A co tady máme nového tento týden?
2: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači.
1: Zdraví za filmové experty našeho rádia Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc a přináší premiéry úvodu srpna.
2: Do silné kombinace filmů, která momentálně v kinech je, nám tento týden nové premiéry dokonale doplňují žánrovou skládačku. Už dlouho vyhlížíme opravdu vtipnou českou komedii a něco mi říká, že díky filmu 6 gramů už nemusíme déle čekat. Dále z pytlíku se 6 gramy něčeho podezřelého na školním výletě vyvolá schůzku rodičů a ředitelky a stane se z toho schůzka plná absurdit a nečekaných twistů.
3: Nevíte, proč se scházíme tady?
4: No jak to mám asi tak vědět?
2: Záruku dobré zábavy v tomto případě dává herecké obsazení. Jiří Mádl, Ondřej Vetchý, David Novotný, Oskar Hess, Erika Stárková a mohl bych pokračovat. Na tenhle film se opravdu těším.
5: V pokoji číslo 11 jsou ukryté drogy.
3: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím a naši synové s tím nemají vůbec nic společného?
4: Ale ty už konečně přestaň říkat naši synové, to může říkat akorát tvůj fotr a ten tady není.
1: Jaký je druhý dílek naší srpnové filmové skládačky?
2: Dalším dílkem skládačky je očekávaný animák Tlapková patrola, dinosauří film. S Tlapkovou patrolou už byl kdo ví jaký film, ale dinosauři jsou novinka. Nápadně podobně jako v jurském světě se štěňata ocitnou na ostrově, kde ještě žijí dinosauři.
6: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
2: Co do okolností jsou na ostrově také diamanty a ty velmi zajímají starostu Hamdingra a to je chodící průšvih. Ale Tlapkovku znáte, všechno dobře dopadne.
7: Jsem Rex, co kdybych vás tu provedl?
8: Jo!
7: Všude dobře, doma nejlíp.
2: Poslední premiérou je horor Zmrzlinář. Je to v hororové hantýrce klasický slasher a začne být hodně brutální a krvavý v okamžiku, kdy do klidného města přijede roztomilé autíčko s usměvavým zmrzlinářem a začne prodávat zmrzlinu, která má na děti opravdu neblahý vliv. O tom, jak je film drsný, svědčí také jeho přístupnost. Od 18 let. Na zmrzlináře tedy nikoho pod 18 nepustíme.
1: Česká komedie 6 gramů, Tlapková patrola s dinosaury i mrazivý horor Zmrzlinář od 18 let jsou prázdninová lákadla prvního srpnového týdne v moravských kinech. Za naše experty Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a přeju posluchačům krásné letní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
9: Skyrock. Pluje si éterem, každý ho vidí. Moravský žralok, co nežere lidi. Skyrock.

0: rok a rokový podvečer. Chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Pomoc pro péči o děti s psychickými potížemi. Fakultní nemocnice Olomouc oznámila, že získala od soukromého dárce téměř 200 000 korun na podporu péče o děti s duševními problémy. Peníze poslouží oddělení klinické psychologie k nákupu terapeutických pomůcek.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Blíží se největší závod silniční cyklistiky v České republice. Prestižní Czech Tour 2026 odstartuje 13. srpna v Praze a postupně peloton cyklistů zavítá i tradičně do našeho regionu. A můžeme se těšit i na mezinárodní týmy. Vyvrcholení čtyřdenní cyklistické túry bude na Moravě. Třetí etapa 15. srpna prověří cyklisty horským dojezdem na ikonické Dlouhé stráně na Šumpersku a poslední etapa 16. srpna vyrazí z Kroměříže na Beskydské pustevny. Doplníme, že cyklistickou Czech Tour budou jako vždy provázet dopravní omezení v trase jednotlivých etap. Jak píše Report.cz, půjde o klouzavé uzavírky, které na bodech trasy potrvají cirka půl hodiny.
0: Sport.
2: Vytouženou posilu do levé obrany možná získá fotbalová Sigma Olomouc. Jak píše deník, na pozici levého beka Sigmu už od zimy tlačí bota a nejspíš na post zamíří 24-letý Švéd Anton Ekerot. Uvidíme, zda přestup vyjde.
4: Počasí. Ve druhé polovině tohoto týdne a začátkem příštího vrcholí sezona pilu Peliňku. Nicméně ke konci příštího týdne začne pozvolný pokles vzdušné koncentrace pilových zrn a dlouhodobě bude klesat také množství pilu trav. Jinak nás čeká zítra polojasno a teploty okolo 25 stupňů. O víkendu pak opět v maximech tropické třicítky a většinou sluníčko a jasná obloha.
0: Doprava.
4: 18. hodinou jezdíme na moravských silnicích bez vážnějších dopravních nehod, ale pozor i nadále na pokuty. Policisté hlídají provoz na D55 na exitu na Pajedla, taky na D35 před exitem Velký Újezd, anebo na Holešovské ulici v Bystřici pod Hostýnem. V Přerově na ulici Petřvalského máme teď zvýšený provoz a zdržení na 7 minut.
0: Tak a teď už hrajem.

0: rokový podvečer. Chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Pomoc pro péči o děti s psychickými potížemi. Fakultní nemocnice Olomouc oznámila, že získala od soukromého dárce téměř 200 000 korun na podporu péče o děti s duševními problémy. Peníze poslouží oddělení klinické psychologie k nákupu terapeutických pomůcek.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Blíží se největší závod silniční cyklistiky v České republice. Prestižní Czech Tour 2026 odstartuje 13. srpna v Praze a postupně peloton cyklistů zavítá i tradičně do našeho regionu. A můžeme se těšit i na mezinárodní týmy. Vyvrcholení čtyřdenní cyklistické túry bude na Moravě. Třetí etapa 15. srpna prověří cyklisty horským dojezdem na ikonické Dlouhé stráně na Šumpersku a poslední etapa 16. srpna vyrazí z Kroměříže na Beskydské pustevny. Doplníme, že cyklistickou Czech Tour budou jako vždy provázet dopravní omezení v trase jednotlivých etap. Jak píše Report.cz, půjde o klouzavé uzavírky, které na bodech trasy potrvají cirka půl hodiny.
0: Sport.
2: Vytouženou posilu do levé obrany možná získá fotbalová Sigma Olomouc. Jak píše deník, na pozici levého beka Sigmu už od zimy tlačí bota a nejspíš na post zamíří 24-letý Švéd Anton Ekerot. Uvidíme, zda přestup vyjde.
0: Počasí.
4: Počasí na Moravě v pátek velmi příjemné. Počítáme s polojasnou oblohou a s teplotami okolo 25 stupňů Celsia ve stínu a taky se slabým větrem. A co víkend? V sobotu nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Neděle bude o něco teplejší a denní maxima vystoupají ve stínu na 33.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

0: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
2: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
4: Poslouchejte, Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
5: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz

Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Nejprve trocha statistiky, která rozhodně není nuda. Teď v červenci se v olomoucké porodnici narodilo 146 miminek. Jak informuje Olomouc.cz, nejčastějším chlapeckým jménem byl Matyáš a mezi dívkami to vyhrála Natálka. Blíží se hokejová sezóna a HC Olomouc po páté pro fanoušky vypraví svůj oblíbený Mora Express. Kdy a kam letos pojede, tak to zjišťuje Report.cz. A co pro nás má nový týdeník Hanák? Jsou to například podrobnosti o nehodě významného olomouckého podnikatele Richarda Morávka na dovolené ve Španělsku a taky tu najdeme kuriozitu z Litovle. Město totiž už několik týdnů trápí neznámý vtipálek, který dělá nad domy průlety s motorovým rogalem. To a mnohem víc nabízí týdeník Hanák, který vychází každý čtvrtek. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
1: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.

0: Zvětspánku.cz. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Zvětspánku.cz.
1: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Zvětspánku.cz.
2: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
3: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
8: Rádio Hana Skyrock.
9: Skyrock. Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz. Skyrock.

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku. Na více jak 100 stranách najdete nejaktuálnější zprávy, sportovní zpravodajství, seriály, soutěže, recepty i magazín TV Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Rádio Hana Skyrock.
6: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 6. srpen se Skyrokem. Putování dějinami začneme u Pandořiny skřínky otevřené v podobě prvního užití jaderné zbraně na konci druhé světové války v japonské Hirošimě.
2: Na následky výbuchu zemřelo 140 tisíc lidí. Nagasaki potom potkal stejný osud. 9. srpna a 8 dní na to Japonsko kapitulovalo a skončila tak druhá světová válka.
3: Kyoko Sumikavové bylo v srpnu 1945 11 let. I když nežila v kritické 3,5 kilometrové vzdálenosti od místa výbuchu, atomová bomba její život pravděpodobně poznamenala víc, než jsou úřady ochotné připustit. Přišla o vaječníky, dělohu, rakovinu má od 43. Černý déšť neboli radioaktivní spad přinášený srážkami může působit skrz vodu nebo třeba potraviny. Prokázat jeho přímou souvislost se zdravotními problémy je ale běh na dlouhou trať.
1: Další událost, která přináší globální změnu, si připomínáme 6. srpnem 1991.
4: Vágní, ale vzrušující, tak byl před 20 lety označen projekt, který do lidských životů přinesl zkratku WWW. Odkudkoliv přístupné stránky propojené pomocí odkazů způsobily komunikační revoluci, stejně jako dříve železnice nebo telegraf.
5: Připojení k internetu je dnes lidským právem, i když je bez něj možné žít, rozdíly mezi těmi, kteří mohou získávat informace z webu a těmi, kteří nemohou, je velký a stále se zvětšuje.
1: 6. srpna 1965 vychází legendární album Beatles Help ke stejnojmennému filmu s nezapomenutelným obsahem.
6: Yesterday patří dodnes k nejčastěji nahrávaným songům světa, ba dokonce posluchači BBC si zvolili jako nejlepší písničku 20. století. V roce 2000 je pak časopis Rolling Stone a hudební stanice MTV určili za nejlepší hit všech dob.
1: Zítra opět vybíráme z dějin, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Filmové novinky do našich kin tradičně přichází každý čtvrtek. A co tady máme nového tento týden?
2: Ahoj Lukáši, dobrý den milí posluchači.
1: Zdraví za filmové experty našeho rádia Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouce a přináší premiéry úvodu srpna.
2: Do silné kombinace filmů, která momentálně v kinech je, nám tento týden nové premiéry dokonale doplňují žánrovou skládačku. Už dlouho vyhlížíme opravdu vtipnou českou komedii a něco mi říká, že díky filmu 6 gramů už nemusíme déle čekat. Dále z pytlíku se 6 gramy něčeho podezřelého na školním výletě vyvolá schůzku rodičů a ředitelky a stane se z toho schůzka plná absurdit a nečekaných twistů.
3: Nevíte, proč se scházíme tady?
4: No jak to mám asi tak vědět?
2: Záruku dobré zábavy v tomto případě dává herecké obsazení. Jiří Mádl, Ondřej Vetchý, David Novotný, Oskar Hess, Erika Stárková a mohl bych pokračovat. Na tenhle film se opravdu těším.
5: V pokoji číslo 11 jsou ukryté drogy.
3: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím a naši synové s tím nemají vůbec nic společného?
4: Ale ty už konečně přestaň říkat naši synové, to může říkat akorát tvůj fotr a ten tady není. Jo!
1: Jaký je druhý dílek naší srpnové filmové skládačky?
2: Dalším dílkem skládačky je očekávaný animák Tlapková patrola, dinosauří film. S Tlapkovou patrolou už byl kdo ví jaký film, ale dinosauři jsou novinka. Nápadně podobně jako v jurském světě se štěňata ocitnou na ostrově, kde ještě žijí dinosauři.
6: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
2: Co do okolností jsou na ostrově také diamanty. A ty velmi zajímají starostu Hamdingra. A to je chodící průšvih. Ale Tlapkovku znáte. Všechno dobře dopadne.
7: Jsem Rex. Co kdybych vás tu provedl? Jo! Všude dobře, doma nejlíp.
2: Poslední premiérou je horor Zmrzlinář. Je to v hororové hantýrce klasický slasher a začne být hodně brutální a krvavý v okamžiku, kdy do klidného města přijede roztomilé autíčko s usměvavým zmrzlinářem a začne prodávat zmrzlinu, která má na děti opravdu neblahý vliv. O tom, jak je film drsný, svědčí také jeho přístupnost. Od 18 let. Na zmrzlináře tedy nikoho pod 18 nepustíme.
1: Česká komedie 6 gramů, Tlapková patrola s dinosaury i mrazivý horor Zmrzlinář od 18 let jsou prázdninová lákadla prvního srpnového týdne v moravských kinech. Za naše experty Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a přeju posluchačům krásné letní dny.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 7. srpen na Skyroku. Žít jako král nebo jako královna. Tento pocit aspoň při exkurzi zažíváme 7. srpna 1993. Poprvé se otevírají brány Buckinghamského paláce. Škarohlícky ale musím rýpnout, že Alžběta II. S tímto krokem souhlasila pod finančním tlakem, kdy vyhořel královský hrad Windsor. Navíc z celkového počtu 600 bylo zpřístupněno pouze 18 pokojů s uměleckými sbírkami. Spravíme si chuť půvabnou herečkou, producentkou a modelkou Charlize Theronovou. Slaví narozeniny od 7. srpna 1975. Vybavíte si ji určitě z televizního slaďáku s Keanu Reevesem Listopadová romance nebo ze snímku Pravidla moštárny, za který získala Oscara i Zlatý globus. 7. srpna slaví narozeniny i klasik heavy metalu zpěvák Iron Maiden Bruce Dickinson. Je ročník 1958. Víte o něm, že na rádiu BBC moderuje svůj pořad, že má pilotní licenci, která mu umožňuje létat i s dopravními letadly jako Boeing 757, že napsal dva romány a že rodnou Anglii reprezentuje v šermu? I zítra pro vás máme nachystané další perličky z dějin. Nenechte si je ujít na Skyroku.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.